0: Fáyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálá lálá, ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì.